0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem. Chopení.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka

0: Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa druhé zlato a už šestou medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Je-li bohmezí víkend, nebude to problém. V Zoo Praha vedle tematických krmení zvířat nabídnou zdarma i ochutnávky hmyzích specialit pro návštěvníky. K tomu komentované přípravy pokrmů nebo ukázky chovaného hmyzu. Děti budou soutěžit a k první stovce prodaných vstupenek na hlavní pokladně dostaneme také bonus. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
3: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
4: Hezké dobré ráno s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hitrádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
0: Fakt. Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
4: Takže prosím vás, zavčasu, jo, pořiďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme právě teď.
3: Hit Radio City. Just one night all we got. Just one night all we got.
4: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Hezké dobré ráno, 8 minutek po 7 hodině. Posloucháte Hit Radio, s vámi Filip a Lea. Máme tady takovou nádhernou zprávu, protože v Austrálii se narodilo jednovaječná čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si to hned hledal, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když půjdete do krámu, že jo, všechno ne dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no nemůžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už čtyři děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty čtyři budou mít terrible two najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si jenom můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Top Loader a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Hezké dobré ráno, je sobota.

0: Minutka po čtvrt na 8 a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžu se podívat samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mývám po nějak... Na transfuzce, jsi chtěla říct?
0: Chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuz.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotočů a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Siloro a Robin Schulz, Speechless, Hit Radio s vámi, taky Filip Lejček. A dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionů korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centu. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Hele, taková, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý a drahý taky.
0: Ale hlavně jsme pobavili pokladní a kolem jdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě.
1: Supermarketu, prostě.
0: Tak. Protože Filip nahlas začal počítat. Hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup. No, to nám zbyde ještě na zítra. A vedle nás pán dostal záchvat smíchu, no. Protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože to já jedno. Jsem to vyloženě řekl. Je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den. A on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec nové platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídani. Co takhle kolon mi Erik Fritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi. Startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem. Souběžně se hrají i zápasy Teplice, Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin se liga vrátí do Brna. Tamní Zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Letní košt vína pokračuje na Střeleckém ostrově. Akce je dvoudenní, začala už včera. Prezentují se na ní malé rodinné firmy nejen z Jižní Moravy, ale také z oblasti Starého a Nového světa. Součástí je živá hudba, soutěže a stánky s dobrotami k vínu. Akce bude probíhat dnes od 14. hodiny do 9. večer. Z Prahy Lucia Daňková.
10: Chránit

0: životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké, dobré.
1: Krásné ráno.
3: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8 hodině a je tady Damiano David.
2: Hitrádio City.

0: krásné sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například, jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že to zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenost, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů. A ten kabel od té televize, úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777. Jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost? Nebo vy, dámy, prostě krásný boty, střevíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777. Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky můžou
1: sem
0: poškrábat.
1: Tam něco jako poškrábe. U nás je teda spíš problém, sedačku, že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, jako aha, pravou, takhle jako místo koberce, no a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po 3 měsících jsme to vzdali, kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji, takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec. Můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem ji přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: Ray Dalton a my jdeme na ty vaše příběhy vašich domácích mazlíčků. Co vám vaši miláčci doma zničili? Ahoj, mám československého vlčáka a jako štěňátko mi prokousl tablet s obalem vlka, ale fungoval. Jen měl dvě dírky od těch jeho tesáků. Díky moc, tady píše potom Lucka. My máme dva Yorkshíry a ty jsou nejhodnější na světě. V životě nikdy nic nezničili, takže já patřím mezi ty šťastlivce. Co dělají? Jenom radost. Lucka. Luci, děkuju. Taky tady píše Andrejka, dobrý den, můj mazlíček mi příjemně a mile ničí akorát nervy, když se rozhodne si hrát s mojí rukou, jinak nikdy nic nerozkousala a ani nezničila, je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna, já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně. Těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasce a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzie. To se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil tu kočičku a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si
0: dneska
1: vůbec doma necháme.
0: Jídla. Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. Tedy, když vidím tuhletu závistivou osobu proti mně, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
1: Každoročně.
0: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
1: Hezké dobré ráno. Adele, Linkin

0: Za 2 minutky 8:45 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně fopa přijít v tom, co před 3 dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kil, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muže si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.

0: turned to dust, all that I adored.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 tisíc lidí a pohltily okolo 32 tisíc hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné sobou zemi ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Každou letní sobotu ožívá Rostelské náměstí farmářskými trhy. Dnes budou hlavní roli oblíbené třešně. Kulisu k nákupům vytvoří živá muzika. Farmářský trh na Starém Spořilově je oblíbeným komunitním trhem s velkou nabídkou českých čerstvých produktů a potravin s programem a koutkem pro děti. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
8: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
7: Hit Radio City.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí. Protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec. Vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežik se jmenovali?
0: No.
1: To je dobře, docela jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klouvince, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelů, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je Pitbull, protože ten zítra bude v pražských Letňanech.

0: Lady Gaga Hold My Hand. 2:45, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, a to právě teď. Volejte na 800 937 937 a my se těšíme, komu z vás uděláme radost. Do té doby třeba Eva Farná.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: sobota dopoledne, minutka po půl desáté, my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj?
1: No přece 26.7.
0: Takže zítra?
1: Takže zítra.
0: Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme tři hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světový hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš.
1: Ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí, Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím ho zatancovat.
0: Dobře, tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budeme to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: Hodně, no a to je hezký, jo.
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady, ty jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je krásný.
1: Paviálně, takže.
0: Taková zoologická zahrada. Každopádně, koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě opět pro dvě osoby.
1: No to je úplně naprosto nádherný. To, ježišmarja, to fakt je pro nás, jo, takhle pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky, můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firmanazážitky.cz. Tak Maruško,
1: určitě.
0: Vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Point Sisters posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně a chci říct, že jste úplně skvělý moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem, my milujeme tebe, ahoj.
1: Ahoj.

Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.

Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: J-Lo, ja tu sa, no

0: these beautiful things that I've got.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: On air.
3: Online.
2: E in applicazione Radio CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 000 návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní

0: V Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Anibal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Je-li bohmezí víkend, nebude to problém. V Zoo Praha vedle tematických krmení zvířat nabídnou zdarma i ochutnávky hmyzích specialit pro návštěvníky. K tomu komentované přípravy pokrmů nebo ukázky chovaného hmyzu. Děti budou soutěžit a k první stovce prodaných vstupenek na hlavní pokladně dostaneme také bonus. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
3: Já ty horka nechci.
4: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děngéši.
3: Hezké dobré sobotní dopoledne, řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její Zoo, anebo taky Train, Drive By, právě teď. Hezkou sobotu.
4: Hit Radio City.

0: Zoo, Shakira dozněla z éteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy, fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte, holky, vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivý a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle v lásku a hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže v 35 letech už začínám už pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou se to ženám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský, tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus.

0: Maxwell. In Grosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi Lea a taky Filip. 3 minutky po 10:45, doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Činasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

about you. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lásky, drobná paralela z éteru Hitrádia, 3 minutky po půl 11. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec. Maximálně někam do stojánku a na handsfree, žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence. Tak hezkou sobotu.

0: The Sound of Silence. Za chviličku Michael Jackson, David Guetta, Ray, Where is my husband? To bych taky ráda věděla. A nebo Eminem, Ariana. Tohle všechno od nás pro vás. No a potom už rozhodujete vy, co budeme hrát. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z Eteru Hitrádia, co by vám tak udělalo radost. Případně chcete někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Indonésii pokračuje pátrání po člunu, který zmizel během plavby u ostrova Bali. Na palubě bylo podle dostupných informací 13 lidí, mezi nimi také český turista. Kromě něj měli být na lodi další zahraniční cestující, především Evropané. Plavidlo se ztratilo během cesty a úřady nyní pátrají po posádce i pasažérech. Do akce se zapojily záchranné složky, které prohledávají okolní mořskou oblast. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, která udržela provoligovou příslušnost až v baráži. Soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Letní košt vína pokračuje na Střeleckém ostrově. Akce je dvoudenní, začala už včera. Prezentují se na ní malé rodinné firmy nejen z Jižní Moravy, ale také z oblasti Starého a Nového světa. Součástí je živá hudba, soutěže a stánky s dobrotami k vínu. Akce bude probíhat dnes od 14. hodiny do 9. večer. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL.

0: recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Co se týče počasí v týdnu, tak můžeme říct, že kromě pondělí a úterý, kdy to docela půjde, očekáváme po celý týden teploty přes 30 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
3: Je to tak, 11:03, my jdeme hrát oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777-937-777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
2: Hit Rádio

0: Play, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní jenom jako zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, Jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel, ne, to na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek, a ať já vlastně skrz éter Hit Rádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hit Rádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě, my tvoje hudební Aničko, splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, právě teď. Tak si ho uži a nechte si chutnat, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Mandolína a Dam Djuric, my pokračujeme dál, píšete nám spousty zpráv na 777937777. Hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho. Dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu. Uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak jsi zase David, Filipe.
1: No já jsem byl i včera David, takže já jsem řekl, já jsem se právě přejmenoval jako, určitě znáte Michala Davida, že jo, to zpěváka, tak já jsem Filip David, bude dneška, a mám to jednoduchý, prostě buď mu budu říkat příjmením nebo křestním jménem a je to hotový.
0: Ale to je hezky, že si to takhle občas někdy spletou, prosím vás, to je Filipek, Davidka, máme ve snídaní šampionu, ale kluci se občas takhle jako zaskakujou, pomůžou si vzájemně a tak podobně.
1: A my jsme milovníci fotbalu a fotbalisté drží při sobě.
0: Tak Lionel Richie za chviličku, taky Goldeny nebo Jay-Z, Alicia Keys. Co bude dál, je dál na vás. Tak napište nám na 777937777 a ty mě přestaň, Filipe, rozesmívat. Tak, jdeme na to.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z Eteru slyšeli.

Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.

0: Krásnou sobotu, 2:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola. Na některých je možné je podat už jen do konce července, jiné mají termín až do konce srpna. Volná místa jsou například na ekonomii, ošetřovatelství, historii nebo oboru profesionální pilot. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonathana Brunese z Rákova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Každou letní sobotu ožívá Rostelské náměstí farmářskými trhy. Dnes budou hlavní roli oblíbené třešně. Kulisu k nákupům vytvoří živá muzika. Farmářský trh na Starém Spořilově je oblíbeným komunitním trhem s velkou nabídkou českých čerstvých produktů a potravin s programem a koutkem pro děti. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme s teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, protože když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
3: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
4: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je ličké. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne, pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy. My vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku, jo? Tak hezký odpolko.
3: Hit Radio City.

Sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1 000 000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takovýto lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s výřivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: skvělé a díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dohči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Rádia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio City.
2: Multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám hold vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí. A příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio City.

0: Sobotní odpoledne, čas je neúprosný, my se bohužel společně blížíme do zdárného konce. Byla s vámi Lea, taky Filip, doufám, že si užijete dnešní den naplno, tak jak chcete, podle libosti a chuti. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. My se na vás budeme těšit, opět spousty skvělých hitů, dobrá nálada, nějaký ten dáreček pro vás. A teď už ahoj, jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Radio City. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

0: stane déle než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem by měla začít přibližně v roce 2032. Hotovo má být o 12 let později. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu a také pokračují geologické průzkumy. Stavba je jedním z nejrozsáhlejších dopravních projektů v České republice. Možnost řídit auto už od 17 let láká stále více mladých lidí. Program L17 umožňuje nezletilým usednout za volant pod dohledem zkušeného mentora. Kolik takových řidičů už jezdí po českých silnicích, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
6: Od ledna 2024 do konce června 2026 získala řidičské oprávnění skupiny B v režimu L17 celkem 72 465 osob a řidičský průkaz si vyzvedlo 70 000 z nich.
5: Žádost o řidičák i zápis mentora je možné vyřídit online na portálu dopravy. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, na jehož palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a jsou v péči lékařů. Tenistky Tereza Valentová a Barbora Krejčíková na turnaji na Štvanici zabojují o postup do finále. Turnajová pětka Valentová bude hrát s Ukrajinkou Dariou Snigur. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tager.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
5: Dneska odpoledne má být v Praze jasno nebo skoro jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
8: Hit Radio City. Dominiku, díky za info, krásnou sobotu, krásní lidé. S vámi už Tomáš Kočárník a je tu naše první společná hoďka.

tahle parta prostě nikdy nesklame. Linkin Park tady u nás na Hit Radio City. No a na úvod našeho vysílání tady pro vás takhle při sobotě, jako vždycky, máme víkendový tipy na akce po Praze. Pokud byste chtěli vyrazit za kulturou, tak pokračuje program letních shakespeareovských slavností. Je to jako každý rok nabité na Pražském hradě a na Malostranském náměstí. Tady jede program, a to až do 5. září. Pokud byste si chtěli vyčistit hlavu u takového, řekněme, nenáročného sportu, tak můžete do parku Maniny v Holešovicích, kde se právě v těchto dnech pořádá speciální letní minigolf. No a když jsme u toho psychického relaxu, který tak nějak potřebujeme všichni, tak v botanické zahradě v Troji se koná speciální výstava s názvem Rostlinná Odyssea. No a protože pro lepší psychický stav je dobrá i hudba, to je vědecky potvrzeno, tak tam posíláme další hity, teďka Lady Gaga, no a pak třeba Robbie Williams.

Na Hit Radio City s vámi právě teď taky Robbie Williams. Tohle je náš sobotní hudební výběr speciálně pro vás. Mimochodem, Robbie Williams teď na sebe tak nějak upozornil během vystoupení na fotbalovém mistrovství světa, kde kamery zachytily, jak mu na mikrofon cosi malého bílého vypadlo od úst. Jak to tak bývá, na sociálních sítích se samozřejmě začaly šířit spekulace, že legendární zpěvák se opět po drobné pauze vrátil k bílému prášku. No ale nakonec zpěvák přišel s vyjádřením, že se jednalo pouze o mentolovou pastilku. Vzhledem ke zpěvákově minulosti to mohlo být opravdu cokoliv. Od mentolky až po extrakt z bičího vadlace. A je to vlastně úplně jedno, hlavně, že mu to zpívá. September a další hity pro vás. Hezký víkend.

Live s hitem Uptown Girl, s vámi Hit Radio City. No a od mistrovství světa ve fotbale máme zase 4 roky pauzu. Na tom letošním hráli i Američané a docela jim to šlo, dokonce když porazili Bosnu a Hercegovinu, tak podle jedné americké moderátorky porazili rovnou dvě země najednou, protože ta paní prostě zastává názor, že jsou to dvě země a ne jedna. No, přátelé, i takovýhle lidé pracují v médiích. Takže dva na jednoho, taková balkánská ferovka, lidé kolem Donalda Trumpa a takový ty jeho zatvrzelí podporovatelé dokonce na ten fotbal změnili názor a stali se velcí fanoušci fotbalu, i přesto, že před nějakou dobou to považovali za takový komunismus s míčem. No ale když to shrneme, fotbalové mistrovství dopadlo dobře a pozitivně, neboť reálně hrozilo, že tým, který porazí Ameriku, bude druhým dnem Donaldem Trumpem reálně bombardován, ale to se naštěstí nestalo. A my můžeme vesele pokračovat na další hity. Za chvíli Imagine Dragons, Pink, ale teďka Coldplay a Beyoncé, Hymna pro víkend.

0: Tohle byly Imagine Dragons a jejich Follow You, s vámi Hit Radio City. Léto máme v plném proudu a tak se to logicky musí promítnout i do naší hudby. To je jasný přece.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Je to tak, klepe nám to už na dveře, je to oficiální od příštího pátku od 15 hodin až do příští neděle, to znamená celý příští víkend do večera u nás v rádiu vypukne oficiálně Summer Party. Speciální víkendový maraton těch nejvíc letních a nejveselějších hitů za posledních 30 let. Budou pecky, co nám připomenou prázdniny. Budou pecky, co nám připomenou první lásky, festivaly, dovolené, ať už jste je v devadesátkách prožívali, co jste zažívali v devadesátkách, co jste užívali v devadesátkách, nebojte, my to vyzvídat nebudeme, ani soudit to nebudeme. Takže od příštího pátku až do neděle nejslavnější letní hity za posledních 30 let tady přímo v našem vysílání bude jedna velká summer party. No a tady už frčíme rovnou na ten náš dnešní playlist. Bude kapela Jelen, ale ještě předtím Alanis Morissette.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

hit všude zdejší u nás na Hit Radio City. Jak tak koukám na ten čas, tak se nám pomalu a jistě blíží druhá hodina a to znamená, že si dáme nejnovější zprávy nejenom z našeho hlavního města, no ale protože máme ještě trochu toho společného času, než půjdeme informovat, tak tam stíháme poslat docela ještě další hity. Za malou chvíli už si dáme jeden z novějších hitů Taylor Swift, ale teďka jedna vlastně z nejúspěšnějších kapel v historii hudby. Táhnou to společně už strašně dlouho a pořád jim to jde. A já se na ně těším, tohle jsou Green Day.

0: Bela CZ.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Praze bude zítra platit zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, a to od 9 hodin do půlnoci. Jde o reakci na výstrahu meteorologů před nebezpečím požáru na území města. Rozdělávání ohňů bude zakázáno například v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Detaily najdete na webu praha.eu. Hlavní město postaví unikátní plovoucí heliport pro záchranáře. Bude na Vltavě u Rašínova nábřeží nedaleko Vyšehradu. Více k heliportu řekne mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
1: Plovoucí heliport má být hotový příští rok. Policie se zabývá úmrtím muže nalezeného dnes ráno u trati nedaleko Lysé nad Labem. Zjevně ho srazil vlak, ale není jasné, který. V úseku mezi Lysou a Milovicemi byl kvůli vyšetřování téměř 4 hodiny zastaven provoz vlaků. Dneska začne nový ročník první fotbalové ligy. 3 utkání se budou hrát od 17 hodin. Půjde o duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava. V 8 večer se pak Sparta představí na hřišti nováčka z Brojovky Brno.
3: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V noci se v Praze ochladí na 17 až 15 stupňů, na okrajích města až na 12, během neděle pak naměříme na nejvýš 30 až 32, ráno a dopoledne má převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo a večer se jen s malou pravděpodobností objeví přehánky.
0: Hit Radio City.
4: Tomáš Kočárník s vámi, dneska je dost specifický mezinárodní den, rozeberu to za chvíli a dětem zatím zacpěte uši.

Timberg, taky s vámi Hit Radio City, hezké odpoledne všem, no a jak jsem před pár minutama slíbil, mrkneme, jaký speciální den se může slavit. A je to Mezinárodní den péče o sebe sama. Chápu, napadlo vás podle mě teďka tak 14 různých variant, jak to slavit, v klidu mě taky. Rád bych řekl, že si nedělám srandu. Je to oficiálně uznaný Mezinárodní den péče o sebe. Pokud to budete slavit nebo slavíte, variantu nechám samozřejmě na vás. Odborníci radí, poslouchejte své tělo. Což je někdy náročné, protože občas ho radši ani nechcete slyšet, někdy ho slyšíte až moc, třeba když jsou střevní potíže například, ale je to hezký, že máme Mezinárodní den péče o sebe. Sice placený volno z práce kvůli tomu nedostaneme, ale nemůžeme chtít všechno. Ona ta sebepéče je vlastně krásná myšlenka. Akorát v praxi to obvykle znamená co? Koupit si drahou svíčku, umýt se, tvářit se, že jste to zvládli úplně sami, i když ve skutečnosti vám pomáhá terapeut, kafe a naděje, že zítra bude líp. Ale bude, věřte.

John Legend a jeho All of Me na Hit Radio City. Mimochodem, tenhle úspěšný mega hit John Legend napsal pro svoji ženu, takže chlapi, přímý důkaz toho, že v manželství to nemusí jenom stát hromadu peněz, ale manželství vám může i hromadu peněz vydělat. Jasně, záleží, za jaký konec to vezmete, ale zkuste místo hypotéky třeba napsat písničku a uvidíte, jak to dopadne. Věřte mi, budu váš největší fanda. Tady jdeme zase hrát a když jsme nakousli tu romantiku, tak jdem dokousnout. Má Sherry, DJ Antoine a DB Shakers na Hit Radio City.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Alex Warren a jeho Ordinary, s vámi Hit Radio City. A přátelé, jedli jste někdy červy? Jestli ne, tak máte šanci. Pokud vyrazíte dneska nebo zítra do pražské zoologické zahrady, tak jsou tady speciální ochutnávky hmyzu, červu a samé další šmakulády. Ochutnávky jsou pro veřejnost k dispozici během víkendových dnů vždycky od 10 do 16 hodin, a to u vzdělávacího centra. Je tam toho na programu mnohem víc a všechno potřebné, pokud by vás to zajímalo, najdete na stránkách pražské zoologické zahrady. A pokud nás právě teď někdo slyší a ošívá se nad tím, že červy přeci jíst nebude, tak bych vám rád řekl jednu věc. Pokud jste někdy měli pochybný kebab ve 3 ráno, někde, kde jste měli zaručeně napsáno, že je tam 101% pravého masa, tak věřte. Věřte mi, že vaše DNA už viděla takové věci, že i nějaký červy fakt nepřekvapí.

Rosé, Bruno Mars a jejich Apt na Hit Radio City. No a letos s námi jede dál a to znamená jediné. Blíží se nám další parádní akce. City Picnic tentokrát roztančíme přímo v centru Žižkova, a to konkrétně už 30.7. od 15 hodin a 30 minut v parku Parukářka. A jak je u nás zvykem, žádné vstupné po vás chtít nebudeme, je to zdarma, protože nám jde hlavně o to, abyste si to s námi užili. No a na co se můžete těšit? Zahraje dívčí kapela Lollipops, dorazí naše oblíbená improvizační show Komikadze, doprovodný program jsme připravili tak, aby si každý našel to svoje, nehledě na věk, takže od jednoho roku až po 101 rok klidně doražte. Na pódiu navíc zaspívá i naše kolegyně Jasmin a jako třešničku na dortu jsme si pro vás připravili jméno, které už dneska v podstatě můžeme nazvat českou hudební legendou. Borec, co nacpal outůčko s kytarou a vousy. Tou legendou není nikdo jiný než Pokáč, takže si zapište 30. července od 15 hodin a 30 minut park Parukářka startuje náš další City Picnic. Budeme se na vás moc těšit. No a tady už se můžeme těšit na další hity. Za chvilku Tim Kamrát, ale předtím Divoký byl a jejich znamení. Tak hezkou sobotu všem.

Tohle byl tým Kamarád na Hit Radio City. Sobota odpoledne, abych byl úplně konkrétní, máme 25. července a drazí rodiče, pokud vás vaše děti v poslední době něčím vytočili a rádi byste jim to nějak oplatili, zároveň ale chcete být citliví a ta odplata musí být legální, to je jasný, tak jim například můžete sdělit, že za pár dní mají půlku prázdnin v háji, je to legální a zároveň krásně drsný. Tady už Rosalyn a další hity pro vás, tak hezkou sobotu.

0: 16. kilometrem. Ve směru od D1 je na okruhu zhruba 5-minutové zdržení mezi exity 15 Lochov a 19 Ořech. Kratší kolonu čekejte na Nuselském mostě směrem do centra. 5-minutové zdržení máme hlášené v Novopatské ulici ve směru na Kbelskou a kolona na D1 směrem na Brno je mezi 17. a 25. kilometrem zhruba na 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Rádia.cz Hit Radio City.
0: Bylo 15 hodin, jsou tu krátké zprávy, dobré odpoledne. V pondělí začala očista Karlova mostu. Jeho plášť a pilíře mají být očištěny od náletové zeleně, řas a divoké vegetace. Práce budou pokračovat i v následujících týdnech. Ministryně Zuzana Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Šéfka rezortu pro místní rozvoj v květnu řekla, že k nákupu parcely v Bílině ji peníze půjčila rodina. Majetkovém přiznání, ale tuto transakci neuvedla. Mluvčí ministerstva oznámila, že Mrázová si chybu uvědomuje, pokud to zaplatí a neodvolá se. Auto není trezor. Policisté opět nabádají, abychom v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Tady je policejní preventistka Martina Hamplová.
2: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
0: Fleretista Alexandr Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Pro český šerm vybojoval první medaili ze světového šampionátu od roku 1985, kdy kordista Jaroslav Jurka získal stříbro.
3: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Zítra ráno a dopoledne bude převládat polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo a večer se jen s malou pravděpodobností objeví přehánky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
4: Hit Radio City. S vámi Tomáš, no a slyšeli jste to sami, léto v Praze zpátky, přátelé, připravte si deodoranty a klimatizace.

Ale Farben, Baby Goodbye, právě teď u nás v éteru. Společnost vám dělá Hit Radio City, díky, že jste s námi, no a je za námi další pracovní týden, tak se pojďme společně mrknout na přehled těch nejvíc bizarních událostí, které se za posledních pár dní staly. Co vám budu povídat, jako vždycky to bylo veselý. Muž ve Zverimexu ukradl 3měsíční kotě, pak spolu šli vyloubit banku. Jako tahle událost je vlastně jasný důkaz o tom, že spolehlivý komplic se dneska schání opravdu špatně. Druhá zpráva. Dvojce si ustlala ve vystaveném stanu před obchodem. Muž byl celostátně hledaný. Je to drsný, na druhou stranu, vzhledem k současným cenám nemovitostí, je vystavený stan před obchodem vlastně nejlépe dostupný bydlení v Česku. No a na závěr si dáme něco z rodinného života, co možná zažil i někdo z vás. Partnerská hádka na francouzské dálnici. Řidič nechal společnici u svodidel a ujel. Já se omlouvám. Nebyli jsme u toho. Nevíme, o čem byla a jaká byla ta hádka, ale evidentně to bylo velmi intenzivní, když se to s ní nedalo vydržet ani na nejbližší benzínku.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mečmeč a Ben Kristoval, tohle byl jejich společný hit Slzy. Mimochodem, když jsme u tohohle tématu, tak pokud jste to nevěděli, lidské tělo za rok vytvoří 60 až 120 litrů slz. Což mě osobně přijde jako naprostý nesmysl, protože je to hrozně málo. 60 litrů slz já osobně zvládnu vytvořit za jedno promítání Titaniku. No nic, nebudem se tady při té sobotě dojímat. A jdem radši do další. Cyril z Tramblin Inn. Díky, že nás ladíte.
2: Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tak tohle bylo něco pro dámy. Brian Adams na Hit Radio City. A milí Pražané, co dýcháte tenhle vzduch dobrovolně a bez reklamace. Čeští vědci teď strávili roky testováním toho, jak odhalit auta, co čoudí víc, než by měla. Jo, takové vědecké STKčko na dálku. A na konci června byla v hlavním městě dokonce vyhlášena smogová situace. No ale byly takový vedra, že to všem bylo úplně jedno. Ale jak jde ta věda pořád dopředu, tak údajně vědci objevili přístup, který vám ty emise změří za chvilku na dálku bez kontaktu v tom běžném provozu. Tak se nabízí otázka, co se bude dít, jestli to dostanou do rukou policajti. Ten pokrok prostě nezastavíte. V Praze máme mobilní laboratoře na odhalování čoudících aut, hlukoměry na odhalování řvoucích výfuků a inspekci na odhalování padělaných adidasek. Jediné teda, co v tomhle městě zatím ještě nikdo neskontroloval, je ta inteligence dopravních výluk a omezení přes léto. No,

0: Juanes a jeho La Camisa Negra, s vámi Hit Radio City. A jestli patříte mezi filmové fanoušky, ale nemáte čas sledovat, co zrovna frčí v kinech, tak přesně od toho jsme tady my, konkrétně můj kolega Ivo Alač, který má pro vás jako vždycky v tenhle čas pr nový díl naší pravidelné rubriky Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Čtyři premiéry tohoto týdne spojují čeští tvůrci a Karlovarský festival.
2: Hej, Sandy.
1: Myanmarské Padlé ovoce vyhrálo hlavní soutěž a bylo natočeno v české koprodukci. Přiznám se, že jsem ten Křišťálový globus čekal spíš u několika jiných filmů. Tento, ačkoliv je dobře míněný a má něco do sebe, působil příliš nesourodě, rozvlekle a v podstatě dost amatérsky. Ale i tak byl pořád celkově méně amatérský než Bardotky. Ve Varech nepromítané, pouze prezentované na jedné zahradní párty a v rámci talk show. Skvělá trojka, Dagmar Havolová, Veškrnová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková by si teda zasloužila lepší film než další velmi podprůměrný pokus o českou komedii.
3: Počkej, ty chceš chytat druhý den?
1: Vlastně jediné, čemu se diváci se mnou v kině smáli, byl do očí bijící product placement.
4: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
1: Z Mistryně zase několik mých známých z projekcí ve Varech odešlo. To může značit něco o jejich vkusu, ale taky o kvalitách konverzačního filmu Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. Neviděl jsem ho, tak nemůžu soudit, ale připomíná mi to sérii Před úsvitem, před soumrakem, před půlnocí, kterou mám hodně rád. No a po znovu uvedení na festivalu se restaurovaná verze Kopitem sem, kopitem tam dostává i do naší širší kinodistribuce. Milovníci Věry Chytilové a divadla Sklep jistě nepohrdnou. Ivo Alač, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Nico, Vince a s vámi taky Hit Radio City. No a pokud jste si slíbili plážovou postavu a teď koukáte na reálný stav věci, tak my pro vás máme řešení. O dalším víkendu, tedy 1. a 2. srpna, vám Hit Radio dává šanci vyhrát speciální členství ve fitku zdarma. A budete to mít i pod dohledem profíku. Chápete, abyste si neublížili. Ne, že bych vám nevěřil, jo, ale znáte se. A teďka jak na to? Stačí na našem webu nominovat hit, který vám vždycky zvedne na náladu. Přes náš formulář jde to online. Pokud ho příštím víkendu pustíme dopoledne v našem vysílání a přečteme váš vzkaz, máte přesně 10 minut na to zavolat nám zpátky na bezplatnou linku 800 937 937 a když se dovoláte včas, vyhráváte. Pokud to nestihnete, tak jste alespoň si poslechli vaši vybranou písničku. Případně mrkněte na registraci do naší soutěže právě teď na webu Hit Radio City. No a my jdeme na Linkin Park.

0: Ema Drobná na Hit Radio City. My jdeme zase informovat nejdřív ze silnic. Se mnou ve studiu je zpátky Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Hloubětíně v Kolbenově ulici u křižovatky s Lehoveckou došlo k nehodě osobního auta. Počítejte s komplikacemi. Komplikace vás stále čekají také na dálnici D1, kde máme ve směru na Brno stále hlášené zdržení mezi 15. a 25. kilometrem. Počítejte tam s 15 minutami navíc. A na Pražském okruhu hlásíte 5-minutové zdržení ve směru od D1 u sjezdu do ulice k Barandovu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio.

0: bylo primární střežit ta stáda, zejména před velkými šelmami, ale třeba i před zloději. Pak to jsou psi ovčáčtí, kteří pomáhají tomu člověku schraňovat ta stáda, rozdělovat. A pak tady jsou honáčtí psi, kteří v současné době nejsou tak využívaní, takový trošku ostřejší pes, který si dokázal poradit třeba s nějakým paličatějším zvířetem.
1: Výstavu můžeme navštívit až do 10. ledna. Tenistka Tereza Valentová na turnaji WTA v Praze v semifinále neuspěla. Ukrajince Darie Snigur podlehla 0-2. Teď o postup do finále hraje Barbora Krejčíková, její soupeřkou je Rakušanka Lili Tager. A ještě přidám úspěch Lucie Havlíčkové a Laury Samson, které na štvanici postoupily do finále 4 hry.
2: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V neděli v Praze naměříme až 32 stupňů, ráno a dopoledne má převládat polojasná až oblačná obloha, postupně může být až zataženo a večer se jen s malou pravděpodobností objeví přehánky.
3: Hit Radio City. Tolik Dominik a nejnovější zprávy, s vámi taky Tomáš a krásnou letní sobotu všem, co nás ladíte. Hit Radio. Ať už pracujete, odpočíváte nebo stojíte kolonu do jugošky, jsme rádi, že stojíte s námi. To znělo divně. Tak jdem na ty hity.

Lady Gaga i Poker Face na Hit Radio City. No a máme tu léto, takže hromada Čechů opět podniká invazi do Jugošky takovou, že by se i Vladimír Putin mohl učit. Jestli vás to teď v létě ještě čeká, tak důležitý upozornění, možná jste to v médiích zaregistrovali, mořské želvy teď pokousaly v Chorvatsku 3 lidi. Ano, stalo se to v chorvatské Kaštele ve Splitsko-dalmácké župě. Želvy kously místní plavce do ruky, zad a zadku. Může se nám to zdát jako agresivní chování zvířete, na druhou stranu zkusme si tu situaci otočit. Představte si, že jste u sebe doma, klídek, pohoda, ve svém přirozeném prostředí a najednou se u vás v obýváku objeví divný tvor s pivním pupkem, takový obrovský tvor, namazaný vnitřně pivem, zvnějšku namazaný opalovacím krémem a vleze vám přímo na gauč. No taky byste ho kousli.

Legendy jménem YouTube s jejich hitem One právě teď u nás v éteru, kde jinde než na Hit Radio City. Mimochodem, můžeme být rádi, že tuhle kapelu máme, protože v 90. letech se po jejím hlavním zpěvákovi Bonovoxovi střílelo na Jamajce. Policie si ho totiž spletla s pašerákem drog. Což pokud víte, jak Bono vypadal v 90. tak to... On to nebyl úplně blbý odhad, minimálně vizuálně. Teď už frčíme na nějaký současný hity. Za malou chvíli Pink, ale teď tahle spolupráce. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

s vámi a taky kapela Poetika. No a přátelé, Petřínská lanovka po 2 leté odstávce konečně jezdí a přišla s ní i dokonce novinka. Jednorázová jízdenka vyjde na kilo. To je ta novinka, ano. Pro srovnání, dřív to bylo 60 korun, takže cena vyletěla nahoru rychleji než samotný vagon na Petřín. Pokud je to na vás moc, chápu, město a provozovatel to zase uklidňují tím, že pokud máte kupon, tak se vlastně pro vás nic nemění, takže ta lanovka zůstává pro Pražany pořád levná, zdražuje hlavně pro turisty, co přijdou na 4minutovou jízdu jako na životní zážitek. A upřímně, jako turista vám klidně zaplatí 500 korun za placatý suvenýr s nápisem Praha. Takže 100 za lanovku mu i tak bude připadat jako dobrá investice. Navíc, řekněme si to upřímně, po 2 letech, kdy jsme museli šlapat ten krpál nahoru, je ta 100 vlastně fajn.

Benson Boone a jeho Beautiful Things na Hit Radio City. Máme 16 hodin a 38 minut k tomu. Krásný víkend všem, co nás sladíte, a pokud máte rádi pizzu, což myslím jako, že má rád každý člověk na světě, pokud se tam necpe ananas, ale to je jedno, žádná diskuze na sociálních sítích, já nechci rozvíjet válku, ale proč o tom mluvím? Věřte tomu nebo ne, tak 4 pražské pizzerie patří oficiálně mezi top 30 nejlepších pizzerií v Evropě. Jako fakt. A jaké pizzerie to jsou, můžete aktuálně zjistit na našich chlubítkách, tedy sociálních sítích Facebooku a Instagramu. No a my to tady v našem playlistu jdeme roztančit jedním z největších tanečních hitů v historii vůbec. Lucenzo Don Omar a jejich Danza Kuduro.

Velký návrat po zdravotní pauze oznámil tenhle borec a my jsme za to rádi. Luis Capaldi na Hit Radio City. Další společná hoďka se nám pomalu a jistě blíží ke konci, 16 hodin a 47 minut k tomu. No a jak už jsem dneska říkal, příští víkend nás čeká velká summer party, kdy od pátku do neděle budeme hrát ty největší letní hity za posledních 30 let. No a ten další hit, který máme na plánu teďka, nás na to podle mě ideálně naladí. Jedna z největších letních pecek, možná ta největší československé hudební scény. Známe ji všichni, slyšeli jsme ji všichni a tak si jdem dát Ego, Robert Burian a jejich Žijeme len raz na Hit Radio City.

0: Přátelé, tohle je rok 2000. Nelly, Kelly Rowland a jejich Dilema na Hit Radio City. Za chvíli už si dáme další pecky, teď ale naše informační okénko. Je tu Dominik a doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zhruba 5minutové zdržení máme hlášené v Novopatské ulici ve směru do Kbelské a kolem 5 až 10 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 18.5. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dne čekáme většinou polojasno až oblačno, postupně může být až zataženo a večer se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky.
1: Hit Radio City. S vámi pořád Tomáš a dneska mimo jiné den vína a síru. S vínem myslete na svá játra, se sírem na své okolí.

Damiano David, Hit Radio City s vámi. No a nevím, jestli to víte, ale existuje jedno úplně geniálně pojmenované české jídlo. Ovar a vejmrda. Znáte to, ne? Ovar to je zabíjačkový, tak to je jasný, ale vejmrda je jablečný křen. A dohromady se to prostě jmenuje ovar a vejmrda. Pardon, ale oni to mohli pojmenovat, jak chtěli. Bylo to jedno. Mohli to pojmenovat ovar a jablečný křen a všichni by s tím byli v pohodě. Ale jmenuje se to ovar a vejmrda. Já si nemůžu pomoct, ale mě to nějak v hlavě zní jako česká verze seriálu Jake a Tlusťoch. Prostě ovar a vejmrda. Já úplně vidím normálně už tu televizní upoutávku. Jo, představte si, běží ta znělka, reklama a najednou vraždu mladé dívky, vyšetří ovar a vejmrda, co mluvám. Mě to tak strhlo to slovo, že jsem se nechal unést. A kde na hity, tyjo, Dermot Kennedy.

Kapela Kors a jejich Breathless, s vámi Hit Radio City. Pěkný víkend všem, co nás ladíte. Samozřejmě přeju pěkný víkend i těm, co nás neladí, ale jako vždy vám ho přeju o trošku hezčí. Za chvíli už v našem sobotním hudebním výběru nás čekají perfektní duety. Bude Miraj a Eva Farná, bude Samfelt a Rany, ale ještě předtím parta, která včera v Praze vyprodala Lucerna Music Bar. A není se čemu divit. Velšly Arms, teď tady u nás, na Hit Radio City.

Eva Farná, Miraj a jejich společný hit Vzpomeneš si na hit Radio City. Za chvíli třeba Nickelback nebo SNEP, no ale teď nejvíc šokující informace dne. Česká obchodní inspekce v centru Prahy na frekventované turistické trase poblíž Karlova mostu odhalila 19 padělaných kabelek. Tyjo, ale jako fakt, to jste nečekali, že jo? Jako, já si přece celou dobu myslel, že v těch výlohách to musí být originálné. Jako tohle, tahle informace je naprosté narušení jako určitých životních jistot. Jinak, abychom si dali nějaké statistiky, tak loni se takhle odhalily padělky za 82 milionů korun. A teď jako budu ďáblův advokát možná, jo, ale mně tohle přijde nespravedlivý vůči těm prodejcům. Prosím vás, pokud po téhle naší krásné, úžasné, skvělé planetě a naší Praze chodí někdo, kdo kupuje kabelku v divném obchodě od divného pána v divném podchodu a k tomu jako dostane dárek místo účtenky matriošku a věří přes tohle všechno tomu, že kupuje značkový originál, tenhle člověk, já se omlouvám, ten si automaticky

unesené. Rhythm is a Dancer tady u nás v éteru Hit Radio City. No a připomínám, že pokud byste měli těhle legendárních 90-kových a 80-kových hitů pořád málo, tak každý večer, každý všední večer po 18. hodině pro vás máme připravený speciální playlist v rámci našeho Hit Radia Classic, kde právě tyhle legendární hity 80., 90. a milénia hrajeme a obecně vzpomínáme na tohle legendární období. No a pro labužníky je to samozřejmě i naše Hit Radio 90. A tady už jsou další hity. Jako první Imagine Dragons.

0: tobě spát.
1: David Koller na Hit Radio City. Nám se blíží 18. hodina, takže já už všechny své moderátorské patrony dneska vystřílel. Mějte krásný víkend, užívejte letního počasí a já tu s vámi budu zase příští sobotu po 13. hodině. Za malou chvíli už nejnovější zprávy, no a po celé třeba Shaggy, Vanessa Ambrosi nebo Alex Hepburn. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
2: Zlepši si náladu.
3: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
2: Zlepši si náladu.
3: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
3: Hit Radio. Hit Radio. Hey.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polo jasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji. Tam teploměr ukáže klidně jenom devítku. Neděle bude polojasná

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frázů